才能办事。我姊妹多累的a plánu máma že růza nemůžu přestat než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny a nebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že jako já tě budu mít

Všech si napsat, jak voní pivní pěna. V srpnovém hicu a pod nálety včel. Jak svádí prázdno, který obklopuje žena, a jak mý přítel, který už odešel. Jak bolí zrada a jak někdy chutná, a jak se píseň z prázdnoty vynoří.

nocy psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blůz.

0: čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, mamila, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, mamila, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj vola, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.

Pád klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup.

pouta. Budu sledovat mlčky, od pijána z kouta vy se budete malinko vzpouzet. Já napiju se vína a řeknu pouze, líbíte se mi líbí.

se mi líbíte, až den se nachýlí k noci. Působit začnou zlé mé moci, lůžko bude mít.

つと待ちやる。Posílil Wilda, na výhru šance, zhotovil z něžnice pro Vaška Kance.

puta del río. Co se to řítí proti ním v Hamru, Stenmark to nebude, ani Franz Klamrů. Kdo to kdy viděl?

Srazil se s trabantem jak tvrdá pěst. Moci mi boule a ve dveřích děura, tak Vašku poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu určil

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Hlídej si človíčku, hlídej si sebe, když přítel tě zradí jak říjnový nebe, jak deštivý mraky z krajů severních, koukej se zvednout z kostek dlažebních.

0: je krátce po třetí.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, řetízkový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: Víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země.

Nauč mě chodit a nauč mě dýchat a do přízemí postav mi výtah. Jsem tvoje panenka, přikryj mě dečko.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Mlhy pár v jara často sá po hvězdách. Záší kroty do temnoty, do domu se plazí strach, do domu se plazí strach.

vstupuješ do trávy, nahá a bosá. Jen šátek barevný na rameno, kotníky zdobí ti chladivá rosa. Oči máš skalené myšlenkou zlou.

Kdo se přehnalo divokých koní? Hřebci klisna už s nimi pryč jsou. Ve vzteku bezmoc

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. Jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy, koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí, lampu mi přines Aladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

je mi kousek přes 20. Pár malejch rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Až vysvrčíme svoje těla z hadích kůží, vstekná zase o malý kus povyrost. Pak oceníme trny mrtvých růží, co snad probudí naši mysl opět na lidskost. Až okusíme hořkost vlastních stínů, dohoní nás naše temné svědomí, kdo sundá z nás

0: Jen strpnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlovnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit. Jen strpnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlovnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

když padne první sníh. Mráz zamkne tůně na tři zámky, zahodí klíče do studánky, sekeru třikrát rubané. Bývá mi smutný,

Niekedy to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak zhezky.

všechno to zašlo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak hrade nová, hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

A takhle nějak to tenkrát začínalo. Mezi našli jsme si starý seřín úměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A dostali

Jím stehně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a polze z prdele můře, nikdo už si nebude chtít.

jsem z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní, lampion jabloňových květů.

Já jsem za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním takhle rozumoval.

půl vesnice chtě nechtě obsadila pódium a druhá o to dychtivěji auditorium. Hned z kraje v roli Gertrudy farářova choť vede s krejčím hlubokomyslný dialog se ženami, tož je

mluvitel, učitel. A kluk mu klade otázky, tak jak to šir chtěl. V tom pozve se zle strážný, jenž klobouk vartoval. Že ptá se tě tak tupě, to ve škole snad spal. Na Totelův přítel z Altdorfu mu jednu ubalí.

vysí. A vzduchem lítají židle, všechny jí má skrytý hněv. Pod stoly se válí ve skle, místo piva teče krev. Šéf knajpy rve si vlasy, jeho žena hubuje. Až o půlnoci Habsburg slavně kapituluje. Když hrál se Wilhelm Tell, v naší obci noty svíl. Scéně vládl značně naturalistický styl. K odškodnění došlo.

jako hra, je to snad postila.

0: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
0: Byla. To dobré začíná u nás.

Život je jediný rok, jak vteřiny v pekelném tempu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilinkou byli děti. Mládět se tácka má zdobět, packama může být zábavné potom. Než hruze zjistíme, co pak to nevíme, že to byl celý náš.

povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším. Mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, řidič ten tvrdý chleba má, ví, co je motor.

by jen půl byla dvojilý šťovík. Musí mít v lékách víc neumělý dýchání, cvičit na svý babičce, případně nouze, plíct automatiči a uhejpat

máš mě brát. Dále přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzel.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím,

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. Tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

vás přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí a nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi a vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: měných hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz, tam se skloněný hlad. A ve tvářích vidím úsměv, jsem bezejmený dav.

snad bude spokojen, že dokončili. Ale myslím spíš, že ne. Už bude vědět, že všechny naše písně jsou nedokončené. Snad bude spokojen, že dokončili. Ale myslím spíš, že ne. Už bude vědět, že všechny naše písně jsou

Řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se tě u nás líbit.

jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zaduněli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá, a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůru. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku,

Vypískla je, až to budu vypravovat Hance. Pochopila, až když vůkol česnek zavoněl. Vypískla je, až to budu vypravovat Hance. Pochopila, až když vůkol

Až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat. Až přestanu dělat.

0: když nemůžeš spát.
1: To se mi postý vrací stejný pocit, že je pozdě, že je brzy, že mě mrzí, že mám tě rád. Řekni mi, řekni

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi, řekni, kam mi mizíš ráno, když slyším tě vstát.

0: Řekni mi, prosím, kam se ztrácí slova, když zkouším se ptát.
1: Říkám ti znova, neptej se mě, jenom málo toho ve mně zbývá, když ti ticho odpovídá. Řekni mi, prosím, kde se berou věty, co zpátky chcem vzít.
0: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.

kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to před jaří, jen kousek od domova.

když jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad,

0: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
0: Byla. To dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

tvoji vodu já nesnáším. Na pokožku nejraději kosmetik nanáším.

0: Pěkný obličej, kdo pod paží sprej nafoukám, a jsem in a je mi hej,
1: a jsem in a...

Toilet in pocket. Divím se těm škarohlídům, něco jim za

0: městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.
1: Madonna s růží, za co nás chrát?
0: Na mostě mostů toužíš se smát.
1: Madonna s růží,

Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je. Do rána daleko, k srdci kousek, krásné je, když lidi

mnie, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý. Červánky na nebi, rudá krvi.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

sladce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty vole.

trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina synou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tále křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš,

kolkovýmu štěstí. Čáry, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věcí.

bylo hebký jako trávu, ale... Udejchanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo čistých 15 s úsměvem.

jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ní dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polipku

Silnice jsou lehký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se mu, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zase za pár pátků, pro pár dní snad.

vítr safián, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr safián, do umrzlých dvou.

cuore va, do comino da líži. Skrýva tvář v bočných uličkách, placky loudí u dveří.

Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

slyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když chceš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen

Na dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní staž.

sklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

0: tomhle světě žijem, píšeme scénáře a občas z vlky bijem, máme tvář bez tváře.
1: Pak v moři o stejností berem svou

check this out.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Co páda si právě dělá, Francouz z Paříž?

a dá si právě dělá občan hrdlořez. Na dělání dírek si šel koupit nebo zez. A co pága si právě dělá?

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

0: co ty si zač? Já jsem zákon,
1: já jsem štváč.
0: Já jsem zákon,
1: já jsem štváč.
0: Já jsem zákon.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají, teď král už jen kohouti a my 200 metrů.

točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se zposadil.

chleba s odpuštěním a popíjeli čaje s lítostí. Při každém cuknutí si připomněli,

prásek, v ruci toto letí. 52 účtů od 10 k denni, 52 schodů.

utiš se srdce mé, kytice růží zvadni, už je zbytečné čekat a pozdě na dary. Si berou muži řádní, utiš se srdce mé, kytice růží zvadni, už je

zavoní, až se muzikantská lidka prostředu mých strání, až mi markétka dá půjčku.

až mě horkoletní noci jako kdysi pohladí a v lomu nedaleko rámí sejdou se k máni z podhradí.

se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu čtím?

marně čekám na schodech, slova se tají jako dech, byť není jich dost na příběh, spát mi nedáš. Po letech, přijmi to, anebo ne, muzy jsou nám souzené, jen co invaze ustane, karty budou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

než si připustíš, že už nestačíš. Naplň si uši hlasem zvonů, ať jejich srdce ve tvém zní. Pak méně místa zbude tomu, co myšlenky tvé zneklidní. Naplň si uši hlasem ptáku, ať tvoje touhy povznesou. Pak hromy blesky z černých mraků si najdou místo.

Kytičky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil. A čela všech svých blízkých k smrti zulíbal bych rád. Svět se mi tak líbí.

východem ker. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křílech vánku.

0: letech ještě cenu, co nelze zahodit a co jinde neseženu. Věci nejmilejší si někam dobře schovám, jen zavřu oči a ten film pouštím stále znova.
1: Spousta věcí, spousta ticha,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a poslední.

náměstí. O půlnoci to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století,

cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď.

0: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
0: Byla. To dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.
3: Vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

ztratili jsme můz, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat, dokud oheň se

Když potom probudí se ráno, jsem zas malý Don Quixote, co sice statečně se bije.

ve dřevěné lžíci. Matička za sklem pledne, čeká, kdo na ulici ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

prout, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se bojí, ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se bojí, o ty střevíce,

jsem si myslel, že se všechno v lepší změní. A všechno bude znovu, jak má být. Že zase vyjde slunce.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený,

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas,

0: Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

člověk mrazí. Ve tvých očích hoří plamen.

predsa sobi létat, snad raději neměl. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak som pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a svítí, že jaro nedělá.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

tohle to nemožný to je. Malej je malej, však to přežije. Malej je malej, vždyť si ještě užije. Je, až bude velkej.

až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc bolí první vražda.

Babička pracuje v chemičce a na zahrádce se chová modré králíci. Krmí je modrou skalici. Na léto jezdím k sestřence, sestřenka pracuje v vápence a na zahrádce se chová modré králíci. Taky dostává od tetičky tu skalici. Na podzim jezdím ke strýci, strýc razí mince v kremnici, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici.

0: krátce po 16. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
2: Když jsem byl chlapec malej,

Teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět. Už jsem prošel celý státy a teď táhnu zpět. Kdybych si ale v světě mohl ještě něco přát, tak slyšet zase svý

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve

podle tebe. Protože stejně jako on, i já se dotknu nebe.

snad až tak zlý to se mnou není, vždyť mývala s mě raději. Ve čtvrtek prý tě udivuje, že jsem úplně k ničemu.

ránem z Mejdanu, divoký ticho Žižkova. Večer už možná nevstanu, spiju se ve snu od znova. Ke konci noci zulívám, za tvoje rety švatlavý.

Víte, ono velký, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si v pokoje svačinu jich stoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banána se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vymeli byste si většího světa.

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služ, podejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vhodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dej mase masty. Po Evropě jezdí, dělá piráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

Sáhám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

na zemi, trochu jak hrdina, a trochu jak dezerter. Zbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si hrdina a ne dezertér.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven, a čísi zvuky zní.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil. Já si válel kosti líný a o jedný holce sněl.

Skvělský hospody, zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaných,

plány nežli místo mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní víkend do vily.

nežli v lese disponovat vilou. Na tramp nosit límce škrobený, lepší nemít vůbec žádnou milou.

Viéstame, viéstame. Chci být.

Enfiéstame. Ať průvod smutečný za mě

Teşekkür.

0: Zvoník v srdci přestal být.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: It's me.
1: Je tu čtvrtý ráno v jednom městě. Jsi poslední opilec, který ruší noční klid. Potácíš se na rohu, po kapsách hledáš klíče, ale nevíš ani, kde leží tvůj byt. Naproti v okně se rozsvítilo, ženskou siluetu si tam snažíš představit.

5. ráno v jednom městě. Za chvíli se musí rozednít. Vítr tě žene prázdnou ulicí, jak pomačkanej.

продрат се. Продрат се ze tmy.

0: Bumba. Bumba. Bumba. Bumba.
1: To není na bázeň.
0: Bumba.
1: To dělá se mi slabo.
0: Bumba.
1: To srdce se mi propadá. To v hlavě koně hrabou, to není na bázeň. To dělá se mi slabo.

vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

Napoli v Mozikomerce. Radio Folk. Profesorka klavíru tě

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s finou řve dál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí, to hned bys nespočet. Torpéda v bocích leží, tak mírná na pohled. Stroje mají sílu výků, hned plavbu změní v let. Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střet. Dnem i nocí po něm slídí, posádka lodi hůd. Kapitán u svých lidí, tak velkou vzbudil chuť. Na skalp křižníku Bismarck, ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

pud našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil zněl. Jen pár prken se našlo, když hůd se potopil. Šest chmurných nocí, už hůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou, po šest dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

včela na stole, kam letěla. Bublinky z limonády pít nechtěla. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. A slunce svítí líně, líně.

музыки сад не бить. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraj. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji,

Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně.

otrokyní. Silvice na řetězu, který nemá hranic. Já starý Don Juan i neskušenej panic.

kdybych uměl sám sobě si pískat, kdybych uměl zase vabank s láskou hrát, kdybych uměl spát

když tě život pálí a nevíš, kudy dál. Vedle tebe není nic,

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe. Ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka, jako tamhle ten byt, kde mají schody do nebe.

to ti sedím v Číně a vlastně hodil lano, abych jel. Ty koncertní síně budou muset počkat, bohužel.

ve tři ráno směrem od vinárny, když jsme šli už spát, řekl můj náhlý spolujdoucí: hele kámo, je to všechno marný, je mi 50.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle, a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš.

tak z paměti se tří svou krajinu verši a dun. Zřetelně ruka mu třásla, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli.

0: Da. Bamba. Da. Bamba. Da. Bamba. Da. Bamba.
1: To není na bázeň.
0: Bamba.
1: To dělá se mi slabo.
0: Bamba.
1: To srdce.

chrám v poušti a vůně fialky, co jí udolal písek. A stopy poutníků do svaté země.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají,

Byli pak vy lidičky, co na Plzeňsku bydlíte, víte, z čeho pochází to starý připodobnění. Kolika z vás řekl doma, tatínek či maminka, že chováš se jako Janek, zdrobněli na Janeček, Janeček. Začalo to tenkrát v roce 1870.

Kradli, vraždili, loupili, neměli žádný zábrany. Lidi seděli radši doma, nechodili na trhy, neriskovali nebezpečí, zapíchnou se cikánem Janečkem. Zanedlouho přijel z Prahy detektiv Tausenau, měl kufřík, cvikr, cylindr a za pasem mu visel skalp. Ze zločince, co chytil vlastním umem, vůbec se nebál. Zapojil se do pátrání, všude vyslal četní.

V Horomyslicích u Plzně stála malá hospoda a tam si jednou bratří Janečko zašli na pivo. Hostinský hned vyslal do Plzně syna jako posla, aby informoval

potrestali, jednoho za mříž sadili a druhýho popravili. A Plzeň si zas odechla a všechno bylo, jak má bejt. A myslíte, že všechno bylo, jak má bejt? Nebylo.

obsadit, ať každej z vás to ví, že třeba hluchej ladit dál budu banjo svý, a že mám štěstí u žen, a že se umím smát a nezůstanu dlouho.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kostele svatého Jakuba začala mše. Varhaníkovi pomalu stéká pod počelem. Myslí si na krásnou zborisku na kůru. Někdo by se v tom babral, ale on to tak nebere. Duše je nesmrtelná, na to je času dost. Rádio hlásí nic moc počasí. Je neděle a varhany rozeznívají sklenky.

slyším skřípat výtah, kdo si jede do nebe, a jiný mu hoří peklo v nohách postele. Co na tom sejde, každý má svoji víru, někdo skočí na každej špek a jiný nic nesežere.

posteli krásné z borystky začala mše vo tele. Varhaníkovi pomalu stéká pot po čele.

nebe se zaliká tmou. Čas je dnes zboží, bezcenné, a měsíc jak světlý ležák rozlívá nad krajinou.

a tak hledá zapomnění. A láska je v uvozovkách, stává se pro něj prokletím. Chutnává popelinku a dechem po kusovkách.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Kolik písní

Den dneska zaspal, noc už je bledá, svítání slabě zaslechlo budíka, i noční hlídač márně den hledá, na ranní tramvaj ospale utíká. Odkud si blíží se ozvěny kroků, které hned v zápětí poliká řeka, krampeky tlučou rytmickou stoku, z plakátu

na konec uličky a stojím tu, jak dřív jsem stál.

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

po kopcích by ranci zvlnili nebe.

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem

0: Nasloucháme si.
1: Klidně se

prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.

0: pouto.
1: Mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion.

co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty, není vítěz, kdo má pravdu.

Změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší.

konec světa, kam dlouhý vedení nevede. A letadlo nepřilétá.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála se jak raubí s pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí spod aktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelář. A vlak nám odjíždí.

0: hlas večer. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám, no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění padlo i těm.

lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak nebe. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: hladně dá přednost každý planetě. Z balónu stromy jako drátky, nebe má mraky na háčku.
1: On dřív než slítne k milý zpátky, vybere každou zatáčku.
0: My si tu ale

0: kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

klejštěm vítr listí hnal, ocelový nebe nad hlavou. Pak nekonečnou silnicí spěchajících aut blíž vinicím pod pálavou. To nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září bilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havraní.

skrz mraky, očima krliče maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěs?

ti zapal a pust starý četroutál jen on čudlí, ať uletí a plion, když už ten uhlí kace nám dodoutnal, každý tu jsme jako sám. Když city jak závěje tají, nejdeme sem ani tam, jen hledáme, co můžem najít. Deus ex machina.

smyku pohledu. Pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu. Ke stolku dodám vzpomínky na něho, z kopců se potoky valí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu.

planetě. Pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky. Jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky. Slova k

nebo dáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku a rudé plody jeřabin, když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji a počítáme

Pojď spolu půjdem se poklonit Ježíšku. Půlnoční zvony nám do kroku zní. Máš oči mandlový, má lásko v kožíšku. Ty tvoje oči už viděl jsem dřív. Ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí,

a tak si hledá vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

a není, kam by se před sebou schoval. A není, co by

se mi pámu zamiloval a není kam by se před sebou schoval. Tak se mi pámu zamiloval a není kam by se před sebou schoval.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jednou bylo nebylo, jeden malý Eskimo sám uprostřed grónských vod smutně přišel o život. Může za to rádio, hudbě propad Eskimo, to je ono, ťuklo ho a tehdy se to zvrtnulo. Místo aby šel na lov, koupil sobě čembalo, levně se to sjednalo.

Jo, kdo začíná s muzikou, podstupuje riziko, odtud plyne pravidlo, nekupujte čembalo, aby se vám nestalo to, co zažil Eskimo, než uprostřed grónských vod.

Kolik překrásných dnů a kolik nocí si tady spal. Kolikrát, když si usínal, ses o tenhle kraj bál. Tak řekni stop a na skálu z výšky udělej kříž.